Bala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2020.

Tohle napsal blázen v roce 32. Všude byla tma, než dalších milion let, jako budlinka ve sklelké čípe dva. Do peřin

0: Martin Sládeček, dramaturg a umelecký šéf divadla Husa na provázku v Brne. Nachádzame sa na festivale Dotyky a spojenia v Martine a práve prebehla diskusia, ktorá vlastne hovorila o postavení dramaturgov v rámci divadiel nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Možno by sme sa mohli vrátiť k tej téme aj vzhľadom na to, že vy ste aj zástupcom asociácie dramaturgov a dramaturgičiek v Čechách. Takže aká je situácia v divadelnej dramaturgii v Česku?
1: Profese divadelního dramaturga nebo dramaturgyně teď doznává značných změn. Hodně dynamicky se vyvíjí a to zejména v tom, že nabývá na sebevědomí a je opravdu vnímaná i okolím jako hodně emancipovaná tvůrčí profese, která je zvlášť směrem jakoby k současnosti hodně potřebná. Manifestací toho je jednak to, že jsme minulý rok založili asociaci divadelních dramaturgů a dramaturgyň. Druhá pak třeba také to, když uvedu příklad, že existuje v České republice stále větší množství uměleckých šéfů a šéfek nebo ředitelů, ředitelek divadel, kteří se rekrutují z pozice divadelních dramaturgů a dramaturgyň. Je to asi hlavně proto, že jsme v naší profesi zvyklí se orientovat na koncepční, vizionářské, strategické myšlení, na vyjednávání různých zájmů a agent mezi lidmi. A myslím si, že je to velmi pozitivní trend.
0: Obráťme trochu list, poďme teda do divadla Husa na provázku. Ako ste mali sezónu? Možno s čím ste sa museli vy v rámci aj novej situácie po voľbách v Čechách vyrovnávať?
1: Ta sezóna nesla docela příznačně už v očekávání toho, co nás čeká, podtitul Neboj, neboj. Chtěli jsme se vyrovnávat se strachem, kterého je, troufám si říct, že nejenom v české společnosti, v současnosti opravdu hodně. Chtěli jsme se dívat na vlastní strach z různých úhlů pohledu, abychom dokázali rozpoznat v rámci jednotlivých inscenací, kdy je ten strach oprávněný a kdy je to nějaký háček, za který nás chytají lidé, kteří ho účelově využívají. Takže jednotlivé inscenace tematizovali strach a dokončili jsme a završili tu sezonu vlastně docela nedávno, 10. června, inscenací Jana Mikuláška, která vycházela z celosezonního sběru, kdy jsme celou českou veřejnost, celebrity, politickou reprezentaci oslovili se třemi otázkami. Co byl nejtěžší okamžik ve vašem životě? Co vám dalo sílu ho překonat a jak jste poznali, že jste ho překonali? Do dubna jsme sbírali odpovědi a z neuvěřitelného množství příběhů jsme vytvořili kus, od kterého si slibujeme obrovskou posilu a to, že bude talismanem proti všemožným strachům a že bude více spojovat, než rozdělovat, což je něco, s čím v české společnosti nejenom od voleb docela bojujeme.
0: České divadlo je známe tým, a teraz velmi zovšeobecňujem, že využívá prvky satiry a je velmi angažované. Cítíte ještě vždy v tomto smere slobodu v tvorbe?
1: Musím říci, že cítím svobodu v tvorbě, pokud jde o to, že se zabýváme politicky exponovanými tématy, že přistupujeme k věcem satiristickým způsobem třeba. Jo, tam určitě svobodu cítím, zároveň ale vnímám jako zvýšenou nutnost obhajovat smysl toho, co děláme. Komunikovat to proaktivně a jednoznačně tak, abychom nebyli napadnutelní, protože nějaký pocit napadnutelnosti a zranitelnosti divadel tam rozhodně je.
0: V akom zmysle?
1: Společnost je hodně polarizovaná a není bohužel už úplně neběžné, že se stane, pokud zřešíme na divadle nějaké kontroverzní téma, že se z toho stane téma mediálních reportáží, které to zobrazují poměrně jakoby skandalizujícím způsobem, že dojde to téma ohlasu na sociálních sítích docela jakoby brutálním způsobem. A to potom samozřejmě vede k tomu, že politici mají pocit, že je poptávka po nějaké silné reakci na to kontroverzní téma, že by tam získali nějaké body. Takže v tomhle tom ohledu v kontextu té polarizace společnosti.
0: Divadlo Husa na provázku má v rámci dramaturgie nějaké speciální žánrové vyhranění?
1: Řekl bych, že ano. U nás v souboru vlastně neuvidíte v podstatě žádnou divadelní hru na jevišti. My dlouhodobě přemýšlíme nad tím v naší dramaturgii,

0: Co všechno se může stát scénářem divadelního večera. Ať už to jsou předsudky, které mají gádžové o Romech a Romové o gádžích, nebo ať už to je kauza, která se odehrála na našem jevišti v roce 2018 v případě inscenace Naše násilí, vaše násilí, kdy ta inscenace byla přerušena takovou partičkou extremistické strany Slušní lidé, anebo třeba jednání zastupitelstva města Brna. Zápisy z něhož bereme a převádíme do divadla.
1: Sezóna 2025-26 je ukončená, ale máte pred sebou sezónu 26-27. Čo plánujete?
0: Sezóna 2026-27 bude hodně politická. Zároveň bychom chtěli, aby pořád měla i rozměr toho, že i intimní může být politické. Bude nést název Made in Europe, protože se chceme podívat na to, co to znamená být Evropanem. Myslíme si, že evropanství je dneska téma, kterým se vyplatí zabývat se. Začínáme inscenací Lavi and Rose, která bude zpracovávat poměrně otřesný případ Gisele Pelicot, která byla po léta znásilňovaná vlastním mužem a lidmi, které si k ním do domu zval. Ona byla vždycky omamována nějakými prášky. A zároveň ale nechceme zůstat v tom, že to bude ponor do temnot manosféry, ale má to být Óda na život. Její knížka se tak jmenuje. Ona tady tohleto nejenom přežila, ale zmocnila se zpátky vlastního příběhu, který teď vypráví a stává se inspirací mnoha ženám po celém světě. Takže to bude začátek naší sezony. Pak chystáme připomínku 90 let narození Václava Havla, inscenaci Dálkový výslech, autorskou mladého a šikovného režiséra Martina Modrého. Chceme, aby tam byl takový dialog generací, protože vnímám, že ten odkaz se hodně v čase proměňuje a zajímá nás pohled nejmladší generace. Potom v únoru nás čeká inscenace Referendum o vystoupení, které se bude zabývat s podtitulem Marketing First různými strategiemi, narrativy, písněmi a tak, které můžou vést Česko k tomu, aby vystoupilo z Evropské unie. Společně s diváky se pokusíme vytvořit marketingovou agenturu a strategii pro stranu, která chce to vystoupení a nahlédneme pod pokličku toho politického marketingu dnes a sil, které se nás pod zdáním toho, že jsme svobodní a hlavně každý může říct názor v referendu, snaží o svobodnou vůli připravit. Tu inscenaci budou režírovat Petr Erbes s Borisem Jedinákem, tvůrčí duo, které má jakoby dlouhou tradici práce s ožehavými společenskými tématy. Naposledy třeba s inscenací Privatizace v Pražském národním divadle, která se zabývala příběhem Petra Kellnera. Sezonu potom zakončíme inscenací Anna Karenina, takže klasická velká literatura v režii naší kmenové režisérky Anny Davidové a budeme se ptát na to, jestli i tento příběh, jestli i ruský příběh patří do evropského příběhu.
1: Je důležité, aby divadlo bylo politické, aby bylo angažované?
0: Já jsem přesvědčený, že divadlo je politické i ve chvíli, kdy politické není a nechce být. I to je politické rozhodnutí. Nemyslím si, že každé divadlo musí být angažované. Máme spoustu divadel, které mají relaxační funkci a je to tak určitě správně. Divadlo Se na provázku je už od 60. let divadlem, které vzniklo z potřeby se angažovat spíš jako amatérské divadelní hnutí než profesionální repertoárové divadlo. A i jako profesionální repertoárové divadlo dnes si udržuje polohu někde mezi uměleckou tvorbou a občanským aktivismem. Pro nás Se na provázku je důležité být angažovaní.
1: To sú slová umeleckého šéfa divadla Husa na provázku Martina Sládečka. Do tretice sa vrátime do Martina a otvoríme tému dramaturgie, ale až po nasledujúcej skladbe Angel od Kings of Convenience.